padlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy pevne v zemi.

som chradol, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý, hlava stále v oblakoch a nohy